0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

self-loading machines. He takes opportunity.

pláču na posteli v Pakistánu, pak i vstanu. V Berlíně, Berlíně chodník, za kopcem je Lublaň, nezahublaň. Hořký z těch rán Teherán, takový je Vatikán. Papežův účes zvatý tkán, přísný ach Bejrút, na co já zapomínám, ty prosím dbej, Rút. I když se tváří,

Doma v hlíně rej, jak si ze zvyk, ale tohle je Reykjavík. Když paříží a všude je past mříží, a místo na větvi je Kosovo, leso to nestojí. Za Casablancou do lesa brankou, v ločce mezi uličkami voní karbenátky a jako most skvoucí teče Moskvoucín. V Mexiku mix vzliků, z Marseille zmarsklízej.

do Varšavy vraz šavli a naříkej Londýnem dlouhým dnem. V kapse vměst nám kapské město, jak v New Yorku zní v horku, kolik v dlani váží trn. Zavolej Washington, kosmonaut volá hustý tón. Rio de Janeiro, věru dožeň v éru, pěkným dnem Pekingem. Ale v Bombaji bomb dbají. A kdo zná Irák,

že domů lze dojet i rakví. To i rakví. Pláču na posteli v Pakistánu, pak i vstanu.

Maybe time's the cure. Maybe time.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
3: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
2: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
3: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
2: pozorování
3: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
2: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
3: Od 11. do 13. září.
2: A vstup je zdarma.
3: Více informací na praha.eu.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychle.

0: rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Reklama na Radio 1.

Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
3: Máme.
4: Kolik?
3: Stovku.
4: Na co?
3: Na koláč.
5: Koju.
4: Není zač.
3: Máme.
4: Kolik?
3: 300.
4: Na co?
3: Na kino.
5: Koju.
4: Není zač.
6: Máme.
4: Kolik?
6: 500.
4: Na co?
6: Na jídlo.
4: Není zač.
1: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na Pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
10: Reklama na Radio 1.
11: Krásné dobré ráno, posloucháte Radio 1 s Ondrou Bambasem. Máme tu jednu připomínku včerejšího koncertu. Pokud jste byli v Berlíně, možná jste zažili tuhletu vynikající zpěvačku Jeba. Tohle je single Aggressive z jejího aktuálního alba Gino.

Steve Lacy nedávno vydal nové album, ze kterého titulní single Oh Yeah boduje, kde se dá zejména na sociálních sítích. My jsme si hráli skladbu The Feeling, teď už ji střídá starší track od Jojiho Dissolve. Za chviličku přehled, co můžete vyhrát společně s kulturním létem na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muže říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Berte nebo nechte být. To byly The Prostitutes v našem vysílání krátce po 6:30. Teď už se přesouváme o 40 let nazpátek za The Smiths. Za chviličku taky jedna historická záležitost, i když vydaná později zpětně. Q Lazarus. To všechno ještě před reklamním blokem. Krásné ráno.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let, The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
3: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán Volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bytová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
3: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
2: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
8: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Nejeden Bronislav, který dneska slaví svátek, by zaplesal. Tohle byly Klaxons, připomněla mi je skladba Keira Knightley, kterou jsme mohli slyšet ještě na konci minulé hodiny od skupiny Basht, protože tuto herečku jste mohli potkat právě na pražském koncertu Klaxons, nevím už před kolika lety, je to poměrně dávno, v Lucerna Music Baru. A kousek vedle do Bike Jesus, pokud se nepletu, se příští týden vydají New Constellations. Tohle je skladba Dandelion. Za chviličku opět ještě jeden návrat do minulosti, konkrétně do roku 2009, jestli se nepletu, za Passion Pit a jejich album Manners.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

Velice příjemná novinka Easy od Atény Chlebové v našem vysílání, stejně tak jako Nourished by Tam, kterého uslyšíte za chviličku, anebo momentálně hrající Get Down Services, britské duo, které už jsme měli možnost vidět, tuším, že v loňském roce na festivalu Beseda, jestli se teď nepletu, tak se vrátí do Česka, a to konkrétně v březnu příštího roku s novým albem, ze kterého si hrajeme skladbu Stop Living. Fuchs 2, 14. března, Get Down Services. Teď v našem vysílání Stop Living.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
11: Reklama na Radio 1.

pozvánka na zítřejší vyprodaný koncert, takže jenom jestli máte nějaké dobré kontakty, nebo jestli se vám podaří v sekundárním prodeji získat, ulovit vstupenku, jestli někdo z vašich kamarádů odřekne kvůli nemoci, ne, že bych to nikomu přál, ale dostat se na koncert do Archi Plus na Dresden Dolls není úplně tak snadné. Vy jste měli možnost slyšet ukázku, co dost pravděpodobně zítra bude ke slyšení taky na pražském koncertu tohoto dua, které se po x letech vrací. Yes, Virginia Taylor's Version zazní snad v skoro celé podobě. Tohle byl skladba Necessary Evil, teď už na přání Beth Orton, kterou jsem hráli před 2 týdny, ale protože je to tak skvělý track, tak si ho dáme i dnes ve své celé podobě, tedy ještě 7,5 minuty, potom ještě Václava Velka z jeho Glowing Tree na Rádiu 1.

0: rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy, z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
9: Reklama na Radio 1.

Tohle byly Claude z jejich loňského alba, teď už Friko z jejich letošní desky, respektive schystané deluxe verze, na které najdete i tuto skladbu Necessary.

Československá novinka Niva Fulcrum. Poměrně tvrdá věc, haj. Tady to jsem hrál před rokem, jak jsem si teďka ověřoval Adéla z jejího EPčka Provokateur. Teď, už zítra za 16 hodin, bude venku debutové album Prima. Neuvěřitelných 12 milionů poslechů měsíčně na Spotify. To je slovenská zpěvačka Adéla. Za chviličku taky Cloud Die Sky na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Deichmann. Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
8: Reklama na Radio 1.

8. hodinu jsme otevřeli s nádhernou skladbou Elmira od hudebnice Lorraine. Poslechněte si celé album, ale tady to kvete. Uslyšíte už za malý okamžik. Nebudu do toho dál kecat. Za chviličku taky Katarzia nebo GB, to všechno na Rádiu 1.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do Brna na Immediatus Biennale.
0: Zdravíme posluchače Rádia 1. Zveme vás na Mezinárodní festival improvizace a instantní kompozice Immediatus Biennale v Brně od 14. do 20. září. Letošním leitmotivem je otevřít čas. Podsta přítomnému okamžiku, pohybu a vědomému tělu. Festival představí domácí i zahraniční taneční umělce. V Brně poprvé vystoupí ikonický Julian Hamilton jako průkopník instantní kompozice. Program nabídne společné vystoupení tanečních umělců a Brno Contemporary Orchestra v industriálním prostoru Mosilany, tanečníky nové generace na sklepní scéně Husy na provázku nebo taneční promenádu ve spolupráci s Domem umění města Brna. Součástí festivalu budou také workshopy, masterclass a pohybově zvukové ateliéry pro děti. Partnerem akce je kulturní centrum Kolaps. Immediatus Biennale 2026 14. až 20. září v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut.

Krásná skladba Garden od Alabama Shakes, kteří se vrátili s novým albem. 10 let už uběhne od vydání alba Party od Andyho Schaufa. Možná si vzpomenete, možná jste byli na jeho tehdejším vystoupení v klubu Royal na Vinohradské třídě. Já si na to vzpomínám a moc rád si připomenu i tohleto album. Teď vychází edice s několika skladbami navíc, včetně tohohle tracku Losing. Za chviličku taky Anais. Posloucháte Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Tohle jsou tři pozvánky. Nejdříve jsme si hráli 505, berlínské duo, které vystoupí v rámci Music Infinity 24. září v Paláci Akropolis. Teď jste měli možnost slyšet hudebníka, který si říká Trust. Ten bude v Praze 15. září a na začátku října, konkrétně 4. přijede do Meat Factory norská hudebnice Ota. I hit you in the morning.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tatra.

s limitním víza, muze v limuzíně, pulapuje v Eldorádu, teď spolu spíme, milujeme tenhle koberec, na kterým sníme, letíme pryč, mimo dosah televizních

jsme spolu, cítím, jak ze mě odchází špína. Je to tak nádherný, nakupovat bez slev. Sednem si naproti a zžil nám poteče víno. Sundám si obličej a pověsím ho na větev. Pochopil jsem, že psát znamená

krásný track od Jamesa Cola, Idei, Jany Kirchner, Hore. Teď už hudebník, který si říká Parsa, z jeho aktuálního EPčka Mercury Angel, skladba Destination.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy.

a všem tatínkům statečným a potom, respektive teď už hraje James Ivy, newyorský hudebník, který má venku album, ze kterého jsem vybral skladbu Eye for an Eye. Krásný den, krásný čtvrtek 3. září, za chviličku Honza Marek s jeho unikátním výběrem. Ještě se dozvíte do konce hodiny, jaké jsou novinky hitparády na Rádiu 1, kam můžete samozřejmě hlasovat stejně tak jako do Velké sedmi. Mějte se krásně, budu se těšit nejpozději za 2 týdny naslyšenou.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Magic, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Deichmann. Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
9: Reklama na Radio 1.
10: Ahoj, ahoj.
11: Hoj, hoj, hoj.
12: Radio 1.
10: Ahoj.
13: I wish for all of you blue skies and golden sunshine internally all along the way. Everyone, have a great day.
14: Radio 1.

9:04, Rádio 1 vysílá. No a ze studia už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. Díky Ondřejovi za to, že tady s vámi strávil ráno. No a dneska to bude hlavně o novinkách. My už jsme začali s Winter a skladbou Hide a Lullaby, ale teď si neodpustím vzpomínku na včerejší večer, kdy v Praze zahrál po letech Kurt Weill, který přivezl své nové album Philadelphia's Been Good to Me, což byl pro mě takový průvodce tímhle létem. No a tak jsem byl rád, že jsme mohli tohle léto s Kurtem takhle hezky uzavřít. Tady jeho starší skladba Pretty Pimping právě teď na Rádiu 1.

nám dohrává Kurt Weill se skladbou Pretty Pimping. Vzpomínka na včerejší koncert v prostoru Archa Plus. Kdo jste tam třeba byli, tak mi klidně napište na chat na webu radio1.cz, jak se vám to líbilo a jak vám třeba Kurt připadal. No a kdo jste to nestihl, tak by se vám možná mohlo líbit, že přesně za měsíc 3.10. vystoupí v Meat Factory kolegyně Kurta Weilla Courtney Barnett, se kterou vydal v roce 2017 společné album Lotusy Lies, takže to bude další krásný koncert. Teď už na Radio 1 projekt Richard se skladbou Loving You to Death.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
10: Reklama na Radio 1.

9 hodin 25 minut posloucháte Rádio 1, nám tady dozněl solovinjurský projekt Computer Wife se skladbou Forever. Teď tu bude další solová věc, další novinka Greg Freeman, no a po něm třeba duo skupina Hey Nothing se skladbou Hound.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

Posloucháte Rádio 1, no a za sebou tady máme dvě novinky a také dvě solové věci. Tou první má na svědomí William Boris Wiesenfeld, neboli Bass, a byla to skladba The Phone. No a teď už další elektronický producent, který si říká Lucy, stojí zatím Cooper B. Handy, a tady je jeho skladba Courtside.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Máme.
8: Kolik?
7: Stovku.
8: Na co?
7: Na koláč.
8: Koju.
7: Není zač.
8: Máme.
7: Kolik?
8: 300.
7: Na co?
8: Na kino.
7: Koju.
8: Není zač.
9: Máme.
8: Kolik?
9: 500.
8: Na co?
9: Na jídlo.
8: Není zač.
10: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
11: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Reklama na Radio 1.
15: All right, yeah.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.

10 hodin 1 minuta, vy posloucháte Rádio 1. No a u nás je samozřejmě čas na první část našeho pravidelného kulturního servisu, kde se spolu podíváme, jaké festivaly právě probíhají, nebo kam se vydat do galerie. Z kategorie festivaly právě nám probíhá festival Jesenění, sousedsko-kulturní festival v Jeseníku. Potom tady máme festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. No a v neposlední řadě festival Brno o Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Z kategorie galerie, v galerii Josefa Sudka, Josef Sudek a výstava Železo, ocel, stroj. V galerii Středočeského kraje výstava Milana Cajse s názvem Upravit, resetovat, zobrazit více. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci František Kobliha a jeho cyklus Máj. V Doxu Radka Bočevič a výstava Faust. V galerii Hlavní města Prahy na zámku Troja výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Trnkova zahrada 2. V Rockcafé Vlado Majen. V Kunzále Praha Willem Kentridge s výstavou The Battle Between Yes and No. V Moravské galerii v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze výstava Chata, fenomén ve světě moderní architektury. V Meet Factory, konkrétně v galerii Zeď, Tomáš Mitura a jeho Chasing Shadows. V Osmice Humpolec Present Perfect, otisky času v současné keramice. Ve Veletržním paláci, v Tuskulum a na dalších místech v Praze a Pardubicích Biennále ve věci umění 2026. V galerii Benedikta Rejta v Lounech František Kincel a jeho Troml. V galerii C12 společná výstava Viktorie Beldové, Karolíny Kučerové a Barbory Maté, výstava s názvem Home Sweet Home. V Novoměstské radnici nová generace umění. Na zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí Kája Saudek a Berenika Saudková s výstavou Life. V Kaštanu scéně Unijazzu Jitka Hilská a její výstava Trocha poezie. Na Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. V Karapuchy na galerii Bystrik Klčo a Margarita Ivy s výstavou You Can Return, You Are Here. V Pragovce galerii se v 6 hodin můžete těšit na vernisáž výstavy Murmuring Matter a zachytit niť a solidarities. V The Chemistry Gallery Tomáš Jitela, Tomáš Němec a Václav Misař s výstavou Joa de Vivre. Na Pražském hradě, konkrétně v Terezianském křídle v Jižních zahradách, výstava Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. No a na Rádiu 1 bude o 12 tradičně vysílat Jana Kománková a hned po ní od 3 až do 6 Standa Zima. Bude tady taky ještě hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte, protože vám neřeknu kdy, ale řeknu vám, že v 6 hodin budeme vysílat pořad Řetězy a lopaty a v 7 hodin zazní CD non-stop, kde si pustíme album Hey Day od Feeble Little Horse. Poté od 8 hit paráda Rádia 1 s Jirem Žákem, 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které stále až do 12 hodin běží na webu radio1.cz. No a na závěr dne Petr Soukup a Jana Kománková s pořadem Sleep Clubbing od 10 až do půlnoci. To byl kulturní servis na Rádiu 1, no a my se jdeme vypravit na nové album Phoebe Bridgers.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atombike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího, upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Rádu 1 nám právě dozněl další single od newyorské skupiny Tall Slant, skladba Sailor. A teď už se vydáme do Kopenhagenu za hudebnici, která si říká Fine. A tohle je její nová skladba Everything in the Shade.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
4: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
3: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firmní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Reklama na Radio 1.

0: Nám už tady hraje skladba Hvězdy, která vznikla spoluprácí Katarzie z Cirkla Putyka a je tu skutečně soutěž Rádia 1 a soutěž ne tak ledajaká, protože se samozřejmě jedná o naše kulturní léto. 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putyka s oslavou sportu a umění v představení Sen Art. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém šapitou Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se ale chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají, a světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirkla Putyka s novinkou Full Moon ve režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu najdete na webu jatka78.cz. No a teď, co můžete vyhrát? V balíčku Kulturního léta tento týden najdete dvě vstupenky na představení v Jatkách 78, bohužel v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, anatomický polštář od Connected, cyklobudík od cykloshopu Atombike a knihu od nakladatelství Slovart. No a vy už si pomalu můžete vytočit, respektive nevytáčejte, jenom si nacvakejte číslo 210-323-919, to je číslo do našeho studia, ale volejte až poté, co vám přečtu otázku, která dnes zní. Netradiční klauniádu si v rámci svého sóla nachystal Daniel Kvašňovský. Jaký je název tohoto díla, jaký je český název tohoto díla, protože toto dílo má dva názvy, francouzský a český, tak já se ptám na ten český a rovnou vám dám možnosti, je to buď Cirkus Nevkus, nebo Cirkus Problém, anebo Cirkus Ponorka. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. Tak a máme tady prvního volajícího, ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, tady je Martin.
0: Ahoj, Martine. Tak já ti dám ještě jednou možnosti.
1: Já si myslím, že si to pamatuju, měl by to být Cirkus Nevkus.
0: Pamatuješ si to naprosto, naprosto přesně, francouzský název Le Choix Tremblant a v češtině Cirkus Nevkus. Já ti gratuluju, ty jsi právě vyhrál nejen vstupenky na Jatka 78, ale ještě celou další tašku výher. Gratuluju ti moc.
1: Výborně, moc děkuju.
0: A já tě jenom poprosím, vydrž mi ještě chvilku na drátě, my jsou mimo vysílání, řekneme více k té výhře.
1: Ano, díky.

0: Inhalujem. Blbec, inhalujem.
1: Inhalujem.
2: Inhalujem. Inhalujem. Inhalujem. Inhalujem. Inhalujem.

CD Nonstop. Americká noise pop indie-kytarová skupina Feeble Little Horse vznikla už na počátku této dekády v Pittsburghu. Jejich albový debut Heyday vyšel v roce 2021 na labelu Julius War. A vy se nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
3: Hrnec. Kočka. Tchýně.
2: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
8: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
0: Reklama na Radio 1.

10 hodin 50 minut posloucháte Rádio 1, no a nám tady právě dozněl nový single Olivie Rodrigo, skladba Serena Joy. Další věc, výlet na nové album skupiny Interpol, album, které nese název This Mirror Waits a Ton, vyšlo tuším minulý týden. A my si z něj právě teď zahrajeme skladbu Enemy, ve které mimo jiné uslyšíte na featu třeba hlas polovy manželky Juliet. Posloucháte Rádio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Naši oblíbení Fontaines DC se vracejí s novým materiálem, a to v podobě singlu Marianne.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Miyagi, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

14 hodin 5 minut, posloucháte Rádio 1 a nám právě doznívá návrat skupiny Queens of the Stone Age. My jsme si právě zahráli jejich skladbu Insignificant Other. Pokud by se dali spočítat alba Macadam Marka, což není úplně jednoduché, tak je potřeba zdůraznit, že minulý pátek jich najednou bylo o 4 víc, protože Macadam Marko v pátek vydal celkem 4 alba. Původně se jednalo o nahrávky, které v podobě CDček rozdával na koncertech, které do té doby nikde jinde nevyšly, takže se jednalo o takový posluchačský takovou mimořádnou věc. Každopádně my si právě hrajeme skladbu, která nese označení 9. ledna tohoto roku. Jmenuje se Wave Goodbye a nachází se na jednom ze 4 těchto albech, konkrétně na albu Seaplane Dog. Posloucháte Radio 1.

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Dnes jsme se dostali k tuzemské scéně. Před chvilku nám dozněla skupina Meluzína se singlem s skladbou Paprsky. Teď už dobře známá Ursula Seregi se skladbou Flower Tooth.

secos nieve.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, právě jsme si doposlechli skladbu Tough Luck When You Don't Call od skupiny Boy Harsher. Teď už v Japonsku narozený, v Chicagu usazený Sen Morimoto se skladbou Overthinker.

0: nákup, blbec, pitomec.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, nám už se pomalu, ale jistě blíží 12. hodina, ale ještě, než se tak stane, stihneme pár skladeb, ale také samozřejmě druhou část našeho pravidelného kulturního servisu. Z kategorie koncerty a tančírny v Groove Baru v 9:30 vystoupí Vic. Z doku v 9 hodin Doruška, Fisherman a Novák Trio. Vike Jesus, Free of Cups, 001 a Afters. V Zaxpabu v Plzni v 8 hodin skupina Zrní. V areálu 7 v Holešovicích v 19:45 v rámci Prague Open Air skupina Pražský výběr. Ve Fuchsu 2 Mike Cash, Frog 8 Frog, Blofeld, Medlow, Opy a Mader. No a v klubovně Povaleč v 7:30 Egonaut a Palindromes. Z kategorie filmy v Edison Film Hub v 19:00 promítají zápisky skutečného zločince. V knihe pilotů v 18:30 snímek Čika Čika a v 20:50 film drama. V knihe Světozor v 8:30 zápas století. V Bio Oko v 18:00 film Příběhy ze země moří. V knihe 35 v 18:15 volání vody a v 20:00 snímek Budapest 1957. No a v letním kině u Keplera tam v 8 hodin promítají snímek Mistryně. Potom je také tady kategorie ostatních v divadle v Celetné v 19:30 stand-up a v Rokafé v 20:00 underground comedy Nesem vám noviny. No a na Rádiu 1 o 12 hodin se můžete těšit na vysílání Jany Kománkové a po ní od 3 do 6 na výběr Stanislava Zimy. Bude tady také hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte. V 6 hodin pořad Řetězy a lopaty, 7 hodin CD non-stop s albem Hey Day od Feeble Little Horse. Potom od 8 hodin uvede Žerežák hit parádu Rádia 1, kde zazní 5 novinek a žebříček, nový žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě pár minut běží na webu radio1.cz. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořád Sleep Clubbing s Petrem Soukupem a Janou Kománkovou. Tohle byl kulturní servis na Rádiu 1. No a my si dáme pustit spolupráci Tao a Nico Case a skladu

už se opravdu blíží 12. hodina a to znamená, že ze studia Rádia 1 se právě teď loučí Jan Marek, který tady s vámi byl od 9 až do 12 hodin. A kdyby vás třeba zajímalo, co jsem hrál, vyplněný tracklist už nenajdete na webu radio1.cz. Já se těším na vysílání Jany Kománkové, které tady bude po mně od 12 hodin. A stihneme ještě dvě písničky. Ta první je od texaské skupiny, texaského kvartetu, který si říká Font, a tohle je jejich skladba Texas.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau. Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
9: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: spend with you.
1: Dobré poledne, posloucháte Rádio 1, zdraví vás Jana Kománková, to byl September Song a to je Young Guts, který mimochodem vydají teďka na podzim další živý album, už se na něj těším. A ještě jedna záříová, která patří k Rádio 1, David Sylvian, September.

devadesátkový duch, ale v dobrém slova smyslu Nightmares on Wax, aktuální věcí, už s nima Moses. Teď se pustíme Party Dozen.

0: Mama Rádia 1.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
13: Reklama na Radio 1.

Bacha bezstarostního vibu, ještě letního typu, možná Manu Dibango, Gaudí a ten Let's poslouchat Rádio 1. A ještě jednu rozervenější věc, tady mám Yellow Breakout single, který vyšel teďka 27. srpna.

Alex Švýcar Štíjel, který se chystá za pár týdnů vydat nový album. Jsem na něj dosti zvědavá, ale zdá se, že pánové jsou ve formě. Teď se pustíme Gorillaz, Plastic Guru s Johnny Marem a Anuškou Shankar.

I am very open.

0: Je to tak, máme tady zase jednou soutěž, tentokrát se bude týkat kapely Snárky Papy, což je dobrá zpráva. Jako vždy vám přečtu papír s návodem. Takže Snárky Papy jsou kolektivem, který se víc než 20 let systematicky vyhýbá žánrovým zařazení. Kapela funguje jako otevřená platforma pro hudebníky napříč jazzovou, funkovou, R&B i experimentální scénou. Již po dvě dekády si udržuje výjimečné postavení na instrumentální scéně a sbírá ocenění v kategoriích od jazzu po R&B, včetně 5 cen Grammy. Po 4 letech opět vystoupí v velkém sále pražské Lucerny, jako support zahrají maďarští Sönderbje. Telefonní číslo do studia je 210 323 919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Výhrou jsou 2 vstupy na koncert Snárky Papy, který bude už 14. září ve velkém sále Lucerny. Soutěžní otázka je celkem jednoduchá. Jak se jmenuje album Snárky Papy, se kterým kapela vyrazila na evropské turné? Volejte teď. Radio 1?
1: Pavel, ahoj.
0: Ahoj.
1: Řekl bych, že to je Sonnevit Metropol Orkest.
0: Cože?
1: Řekl bych, že to je Sonnevit Metropol Orkest.
0: Já tady mám napsáno Somny.
1: No, no tak, Somny, jasně, no. Takže, no, Somny a to je ještě k tomu jako
0: jasně,
1: Somny prostě.
0: Takže jo, takže si vlastně ještě jako nadbytečně si přidal k tomu správnému ještě více. Výborně, já si myslím, že ti výhra rozhodně náleží. Vydrž na drátě, já si vemu tvoje nacionále.
1: Jasně, děkuju.
0: Posluchač až zmátl. Každopádně, Snárky Papy, Bigly Strictness, doposlechneme si tuhle hezkou skladbu. A samozřejmě 14. září koncert v Lucerně.

0: I'm six. Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám, samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

dala trocha indického popu Corner Shop, jinak seznam odehraných písniček, jako vždycky najdete na Radio1.cz, vedle mě na DJ. Teď tam mám u jména ještě odkaz na editovou kampaň chystané knize, protože se na to lidi ptali, tak jsem mi tam vrhla. Čeká nás Kate Tempest, Know Yourself.

0: child, you were going to find release.
1: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
2: Cože?
1: Sakru, nemůžeš!

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
12: Reklama na Rádio 1.

Nastal čas na kulturní servis, protože máme 13 hodin, takže začínáme jako vždycky od festivalu Jesnění. Sousedsko-kulturní festival v Jeseníku. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové a Brno Art Open festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Pak tady jsou galerie. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeise, upravit, rezetovat, zobrat více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máj, v Doxu, Radka Vodzevič, Faust, galerie hlavní města Prahy, zámek Troja, labirint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, v Rokafe, Vlado N, v Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meet Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Veletržní palác Tusku má další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026, galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel Tramal. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home, Novoměstská radnice, Nová generace umění. Zámek Žerotín ve Valašském Meziříčí, Kaja Soudek a Berenika Sausková, Live. Kaštan scéna, Oni Jazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Karpochina galerie Bystrý Prčo a Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Pragovka galerie dneska od 18 nabízí vernisáž výstav Murmuring Matter a Zachytit nit a Solidarities. Chemistry galerie Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař, Joao de Vive a na Pražském hradě v Terezianském křídle v jižních zahradách najdete výstavu Czech Nature Photo, Mie při fotografie přírody. Na Radio 1 v 18 Řetězy a lopaty, dále v 19 Serenos od dneska Feeble Little Horse, album Hey Day, v 8 tradiční hitparáda a v 10 další díl pořadu Sleep Clubbing.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího, upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí, vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná. 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
12: Reklama na Radio 1.

Jo, jeden z posluchačů píše, že Pornografie bylo jejich nejlepší album, s čímž souhlasím. Simon se nám znova oženil, Farinky pláčí a my pokračujeme dál. Dry Cleaning, New Long Leg.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším,

0: protopení, vodu a plyn.
1: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
2: Reklama na Radio 1.

at the end of it all. Let's all.

Emma von Defection, snad jedna jedna předchůdci Renegade Soundwave, první inkarnace téhle party. Teď už Timber Lovage.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata Boy.

Posloucháte Rádio 1 a názvy všech písniček, co z něj najdete u Mara DJ na Rádio1.cz, kde najdete také četovací okénko, do kterého můžete psát různé výkřiky, stejně jako to činí někteří další posluchači. Tohle jsou Hermanos Gutierrez a potom Black Marble.

Tohle byla Kamába s jejich takovým až osmdesátkovým citem pro jemnou banalitu. Posloucháte Radio 1. A teď něco úplně jiného. Roland S. Howard.

0: Vandal Hotmornings, existuje samozřejmě v více verzí téhle skladby z různých jiných kapel. To jsem nějakým supermarketu zase zaslechla. To celkem proslavenou od Prime Scream a Kate Moss. Hezká. O dost načesanější než tohle. Tohle by asi v supermarketech nehráli.
1: Reklama Rádia 1.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
4: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
3: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Deichmann. Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Reklama na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám, samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

0: David Byrne, What is the reason for it? Posloucháte Rádio 1 a má směna končí ve 3. Standa dneska narazí o malounko později, takže já tady po třetí hodině ještě namastím písně, které jsem dneska nestihla odehrát a Stan si to převezme, až se přiřítí a já se těším na slyšenou jednak v rámci Sleep Cabinku, který je již připravený dneska večer po 10. a jednak potom v neděli. CD non-stop.
1: Americká noise pop indie kytarová skupina Feeble Little Horse vznikla už na počátku této dekády v Pittsburghu. Jejich albový debut Heyday vyšel v roce 2021 na labelu Julius War. A vy se nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD non stop.
1: Tohle je Bridget St. John a pak nás čeká do Magreban.

0: Reklamarádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
8: Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Tady slíbený Magreban, pak byl co v Kanada a pak podle toho, jak přijde Stanzim, tak to převezme naslyšenou v neděli.

0: kann ich Fässer kaufen. I think that's wonderful. Well, he's seven.
1: Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto, tohle už opravdu ne, ne, já už se tady na to prostě vykašlu, já tady do něčeho snad topnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
3: Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapitó Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Reklama na Radio 1.

Chvilka napětí a jedeme. Já vím, že tohle se neděje ani v lepších rodinách, ale jiné vysvětlení pro to prostě nemám. A nebo se prostě slušně omluvit. Pardon za dnešní opožděný start. Hezké odpoledne vám přeje Stanislav Zima. Ale už jsem na koni a slezu až před šestou. Samozřejmě dáme si i kulturní servis a jinak hodně hudby. Tohle je na úvod Accurate v remixu od Bopa. Skladba Head First. Ať se vám dobře poslouchá.

Vaty Vaty a jeho starší skladba Palms. Piotr dorazí do Česka opět už příští víkend na festival Shotgun.

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

producent z Tokia, který si říká Aus, a skladba Until Then, kterou jsme si ale pustili v remixu od Seba Wildblooda. No a to už je interakce dvou českých producentů, nebo alespoň v Česku, usazených. Sonority a Awali a jejich Etherea.

Tohle byl Dreamscape, no a jednu méně známou shoegaze britskou partu vystřídá jiná. Tohle jsou zase pro změnu Bang Bang Machine.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Dajkman. Nyní u Deichmana. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com. Protože milujeme obuv. Deichmann.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
13: Reklama na Radio 1.

Moc, moc povedená věc, která dostala název Amwaj. Stojí za ní producent z Jordánska, který se říká Tumba. Máme 16 hodin a 9 minut. Od mikrofonu vám přeje fajn odpoledne Stanislav Zima. Doufám, že se vám podařilo do nového školního roku vstoupit nějak solidně. Pokud se vás to týká, samozřejmě. No a teď už Fortet.

No a před kulturním servisem ještě krapátko romanticky to dejme, a to v podání zajímavé dvojice Bibio a Dorian Concept. Lichen Trip.

0: Kulturní servis.
1: Pojďme na to. Kulturní servis, ve kterém si připomeneme nějaké pozvánky na hudební produkci do kinosálu a i něco k tomu, včetně programu Rádia 1 pro dnešní večer. Tak jo, co tady máme pro dnešek, tedy 3. září, tak pokud jde o tu hudbu, tak v Groove Baru zahraje DJ Vic, a to od 9:30. Legenda legend. V Jazz Doku ve 21 hodin do Růžka Fishman Novák trio. Mike Jesus vás zve na večírek Free of Cups 001 Afters. Zachs Pub v Plzni ve 20 hodin hostí Zrní. V areálu 7 v Holešovicích v 19:45 začíná Prague Open Air, dneska pražský výběr. Fuchs 2, My Cash, Frogate Frog, Blofeld, Medlow, Opi a Mader. Mader. Klubovně Povaleč v 19:30 Egonaut a Palindroms. No a co se dnes tak nějak promítá? V Edison Film Hubu v 19 hodin Zápisky skutečného zločince. V kině pilotů můžete jít v 18:30 na Čika Čika, ve 20:50 pak Drama. Kino Světozor dnes má na programu ve 20:30 Zápas století. Příběhy ze země moří můžete zhlédnout v Biu Oko, a to od 18 hodin. V kině 35 v 18:15 Volání vody, ve 20 hodin Budapest 1957. A letní kino u Keplera ve 20 hodin promítne Mistryně. Jinak v divadle v Celetné dneska v 19:30 stand-up a v Rock Café ve 20 hodin underground comedy. Nesem vám noviny. No a pokud nám chcete zůstat věrní i večer, tak potom se připravte na Řetězy a lopaty v 18 hodin. V 19 hodin pak na CD Nonstop dneska uslyšíte album Heyday od Feeble Little Horse. Ve 20 hodin pak hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin následuje Sleep Clubbing. Já jsem Stanislav Zima, nadále s vámi do 18 hodin a už za malou chviličku slyšíte Om Square v remixu od Universal Losers. Uslyšíte skladbu Sometimes. I lose, I lie.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz. Deichmann.
4: Nyní u Deichmanna. Sleva 20% na top značky Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion. Právě teď a jen na omezenou dobu. Neváhejte a využijte naši jedinečnou nabídku. Nakupujte vybrané modely značek Adidas, Nike, Puma, Fila nebo Champion se slevou 20% a ušetřete. Akce neplatí na již zlevněné zboží a není možné ji kombinovat s jinými slevami a souběžně probíhajícími akcemi. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com, protože milujeme obuv. Deichmann.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
0: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Takhle jsme nakoukli do zbrusu nového alba Julie Holter, které se jmenuje Materia a hráli jsme si skladbu s názvem Fantasy. Tohle je Jimmy Laval alias The Album Leaf, jeho spolupráce se zpěvačkou Nicole Miglis, skladba Ter.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senárt. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atombike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího, upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí, vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám, samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

Matt Preston neboli Fela. No asi jeho posledního alba si hrajeme skladbu s názvem Back to Life. A půjdeme ještě trošku proti času a dáme si teď výbornou desku nebo jednu ukázku z výborné desky Sunset in the Deep End, za kterou stojí americký tvůrce Joe Corrales, známý co by IPA. Tentokrát se zpěvačkou Shonou Hickman. Skladba s názvem Dreams Like You.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.

0: Více na Toyota.cz.
1: Máme.
2: Kolik?
1: Stovku.
2: Na co?
1: Na koláč.
3: Koju.
2: Není zač.
1: Máme.
2: Kolik?
1: 300.
2: Na co?
1: Na kino. Koju.
2: Není zač.
4: Máme.
2: Kolik?
4: 500.
2: Na co?
4: Na jídlo.
2: Není zač.
5: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Hezký večer vám přeje Stanislav Zima, posloucháte Rádio 1 a teď v tuhle chvíli skladbu Some Imaginable World Sismo od holandské autorky Absemi z Amsterdamu vlastním jménem Tessa Torsing. Vystoupí letos na festivalu Shotgun už příští víkend za týden a něco. No a zrovna taky Synchro z Manchesteru.

Docela pozoruhodné album vydal teď před pár týdny Jeff McIlwain alias Luzine, jmenuje se Melting Days a my jsme si pustili skladbu s názvem Intruder. Před chviličkou nám synchro rozněl, ještě si ho dopřejeme prostřednictvím jeho remixu pro Alasku, projekt Alaska a konkrétně ve skladbě Asarka.

0: reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám, samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Reklama na Radio 1.

0: Takhle nějak se asi cítí Ravers, kteří nedokáží zabrat. Ravers Insomnia a projekt 1994. Ale pojďme si připomenout novinky z posledního kola naší československé hitparády.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a z Velké sedmi z posledního kola teďka jedna z těch nasazených novinek. Tohle je projekt Taskent Grand Hotel Praha.
2: Na dosah ruky snad je tam světlo.

Ahoj. Ahoj. Co není vidět, nevím jak popsat, něco, co nejde.

0: a dosah ruky. Snad je tam světlo, snad víc než tady. To asi.
1: Jedna reklama. Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova Matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Jedna reklama.

Tohle je práce Joe Bakera alias projektu Forest Drive West. A podíváme se do Irska za u nás, myslím, velmi dobře známým chlapíkem, který si říká Caliber Dominic Martin. A tentokrát skladba s názvem Hostage.

CD Nonstop. Americká noise pop indie-kytarová skupina Feeble Little Horse vznikla už na počátku této dekády v Pittsburghu. Jejich albový debut Heyday vyšel v roce 2021 na labelu Julius War. A vy se nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: No a pomalu se s vámi loučí Stanislav Zima. Mějte se moc pěkně, opatrujte se a na závěr vypiplaný drum and bass od celkem tří uznávaných osobností. Nejdřív to bude Kid Drama a Loxy, jejich Tantrum a potom Seba a Autonomous. Za týden čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším protopení vodu a plyn.
7: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
8: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11.

0: 6 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Reklama na Radio 1.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. No tak jo, jsme tady, 63.
2: díl.
1: To je... Každý 14 dní mě to překvapí.
2: Že je to vždycky o jedno víc.
1: Je to vždycky o jedno víc a je to hrozně moc. Už teď už to nebude málo, už to bude vždycky hrozně moc. Ke stýmu dílu už musí být fakt nějaká bomba. Jako.
2: Do kdy to je málo?
1: Do deseti. No tak dneska si tady pustíme nějaký pohodičky, něco tvrdšího, něco oldschoolovýho, něco novýho.
2: Prostě rozmanitý, jako naše životy.
1: Ale s kytarama.
2: S kytarama to musí být.
1: Musí tam být kytárky, no tak čím začneš?
2: Doufám v tom, co jsem dal teď první, že tam je kytara. Ale jo, nějakou tam najdem.
1: Doma jí má.
2: Doma jí má, rozhodně. No pustíme si, vyšlo nový album Phoebe Bridgers, třetí studiový album. Proč se říká studiový album? Jo, on ještě je live album, jakoby třeba. No dobrý. Takže pustíme si song Still Standing, ten mě baví moc. Už mi přišel i vinyl. Album je tak dlouhý, že je tam strana A, strana B a strana C na druhém vinylu. A celý to je hrozně pěkně udělaný, je k tomu lyric knížka. Krásnýma obrázkama, s textama. Je to celý krásný. Mám z toho radost. Album je úžasný. A nevím, co k tomu víc říct. Prostě super, dáme si song Still Standing.
1: Já jsem tu desku ještě neslyšel celou, jenom ty singly, nebo ten, tři singly, nebo dva.
2: Jeden byl.
1: Jenom ten jeden, jenom ale měl ty varianty.
2: Měl ty
1: vlastně,
2: varianty, jo.
1: Pravda. No tak jo, tak jsem zvědavej.
2: Takže si to dáme a je to suprový.

0: To je prostě nádherná atmosféra.
1: To je krásná muzika.
0: To album je prostě skvělý.
1: Je to super, určitě si ho celý dám.
0: To si dej. Je to 16 songů, myslím.
1: No, krásno. A jsou tam i ty, ty jako remix nebo ty verze? Nebo to jakoby...
0: Ne, nejsou.
1: Takže jenom originály a...
0: Jo, jo.
1: No, zůstaneme teda v klidných vodách. A když, Kubo, když ti řeknu Seal, Kiss from a Rose, co ti to připomene?
0: Tu písničku.
1: No. A jakou etapu?
0: Mýho života. Nevím, asi teď, že to poslouchá můj brácha.
1: Jakože znám to hodně dlouho, ten song, ale jak ho vytáhli Lifesick, jako to bylo na Lifesick tour, ne? Když to pouštěli jako outro, ne, myslím.
0: Jo, tak to si vůbec nepamatuju.
1: No, teď jo, teď to se jelo hrozně, že to měli jako outro po koncertu.
0: Fakt? No. To jsem vlastně měl jakoby i já jako outro tím pádem a vůbec to nevím.
1: No a to jako jsem úplně se do toho zažral, no. No a hlavně Seal, víš, když se mi tak nějaký info rychlý, Seal se jmenuje, víš, jak se jmenuje celý jménem, asi to nebudeš vědět, ale já ti to řeknu. Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. Je to Brit, dáme si tenhle ten song Kiss from Rose, který byl mimochodem v Batmanovi trojce, tuším, a ještě v různých filmech, ale teďka bych kecel v jakých, ani to tady nemůžu najít. Nekonečný příběh 3, to byla teda taková blbost, že to ani nevím.
0: Nekonečný příběh 3?
1: No.
0: Já myslím, že je jenom jednička.
1: Nějaký Grammy, ten song je, to je naprostý jako, jak třeba ostatní jeho songy zas tak nemám naposlouchaný a prostě mě nebaví, ale tenhle song to je úplně jinde, to je nádhera. Ale...
0: Takže když je nekonečný příběh 3, tak to znamená, že musí být i nekonečný příběh 2 a o tom taky vůbec nevím.
1: Nebo nekonečný příběh ležatá osmička.
0: To tak je?
1: Ne, nevím.
0: No?
1: Dvojka myslím, že nebyla ještě taková, je? Takový ten.
0: Já si pamatuju prostě jenom jedničku.
1: No jasný, tak to je zásadní. No ale víš, čím se mě získal Seal teďka? Nevím, jestli jsi viděl video jeho z toho Vinyl Storu.
0: To jsem neviděl.
1: Jak tam říká svý nejoblíbenější desky a víš, co je jeho nejoblíbenější deska, co ho jako nejvíc prostě jako zasáhla, co tam ukazuje?
0: Slipknot Iowa.
1: Alice in Chains Dirt.
0: Jo, takhle, no tak to je.
1: A to, jako jsem říkal, to jsem teda fakt nečekal a moc cením.
0: Asi ho baví ty dvojhlasy, no.
1: No jasný, no, tak ono to je docela dost hustý, ty vokály. Alice in Chains později, dáme si teda síla Kiss from a Rose.

0: To je prostě nádherný song.
1: Je to skvělý.
0: Já tenhle song mám hrozně rád, ale nikdy mě nenapadne si jako pustit.
1: Jo.
0: Tak to musíme...
1: Třeba teď.
0: Tak to je dobrý, protože jsem si ho aspoň poslech zase.
1: Ty potřebuješ, aby ti lidi pouštěli songy. Aby
0: přesně. A já teď často hrozně mám, že jako prostě si chci něco pustit. A prostě nevím co. Že jako nechci tvrdost.
1: Mívám často, no.
0: Že nechci tvrdou hudbu, ale tak si pustím Phoebe Bridgers, že jo, vždycky. Teďkonc jakoby nový album.
1: Ale já už jsem tak starý, že v autě vlastně poslouchám jenom třeba demáče. Ale když jedu do práce ráno, tak vlastně nevím, co si mám pustit, tak už prostě na starý kolena jedu jenom podcasty o fotbale.
0: No to já, když nevím, co si pustit, tak si dám country rádio.
1: To ne. Já, jak jsem psal nedávno, jsem prostě si ráno pustil písničky a skočil mi tam prostě Brontosauři na kameni kámen. A já jsem byl, jako, já jsem šel do práce a mě to úplně zlikvidovalo, jako. Že vlastně, když poslouchám ten podcast o fotbale, tak máš takový to vypnutí a jenom to je informativní. Když ta muzika, jak ti předává tu emoci a ty ráno nechceš se rozložit třeba nějakým emíčkem.
0: Ale jako prostě pamatuju si, když hrál nějaký takový country, když jsem byl mladší, jsem říkal, ty, co jako,
1: taky jsem říkal, že táta poslouchal country, jak jsem se tomu smál.
0: Teď jakoby si pustím Michala Tučnýho a jsem z toho smutnej, jak ty texty jsou v háji.
1: Mm-hmm. Jako... Takže vlastně v autě...
0: Abych tu žil, písnička. Ještě te, viděl z klipka, vím. Abych tu žil.
1: Vím.
0: Jak, je, jak ho veze na tom kamionu.
1: Vím, no. To je jsem ukazoval, ty.
0: To je v háji.
1: No jako prostě...
0: Jak tam je s mámou na tom dvorku s těma kachnama.
1: Já poslouchám prostě muziku doma, třeba na zahradě, že si to pustím a dám si shuffle, anebo si pustím celý desky z vinylů. Strašně nahlas po celém baráku. A nebo kazety, ale vlastně v autě hrozně málo poslouchám muziky, protože jak řídíš, tak ještě to prožívá. Nebo jako máš čas hrozně vnímat tu muziku, že ti tam skočí, já jedu ty šafly a skočí ti tam prostě song a ty řekneš, tak tohle jsem neslyšel dlouho a teď jako do toho vlastně zaposloucháš a do toho jedeš do té práce a říkáš si
0: zatraceně.
1: Dým. No.
0: Ano. Tak jde mi další písničce. A je to novinka od německé kapely, co vydala svoje album na, nebo který vydal album Triple B Records Ameriky, což kdo neví, je brutální věc. Ta kapela je Spirit Crusher. Song si pustí hned otvírák z alba Pain of Being.
1: V minulém díle jsme už pouštěli single.
0: To bylo History Spool, nebo to bylo Indigo Twilight Indigo. Možná. Mm. Ale jako prostě je to zase skvělý a už se těším, až je zase uvidím a bude to bomba, protože to album je jiný, než to bylo. Mají tam i předělaný dva, jako by vlastně ty dva singly, co vyšly na tom sedmi palci, už taky na Triple B. Ale začíná to taky jakoby country, se dá říct, kytárkou.
1: Já si pamatuju tvoje intro, to někdy musíme použít. To bylo...
0: A jo, Dark Country Folk.
1: Jo, to je bomba. Jako.
0: No jo, to jsme někam chtěli dát
1: to
0: vlastně.
1: To někdy využijeme určitě.
0: Takže si dáme song Pain of Being z nový desky Spirit Crusher s názvem Future a už se nemůžu dočkat, až mi přijde vinyl a protočím to na vinylu doma.
1: Tak jedem.
0: Tak jdem na to. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone. And then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without you.

0: Tak to je bomba, tak dík za ten vinyl.
1: Není
0: po
1: zač.
0: Po čtvrtý, že jsme ho objednal taky.
1: Jo, v pohodě.
0: No, to je brutální, no. To musím mít, ale tak snad třeba, když budou mít nějaký koncerty, tak si to tam vezmu osobně.
1: Já doufám, že budou mít koncerty, no.
0: To si dám celý, to teda...
1: Tyjo, jel bych třeba na release show, jestli budou mít nějakou. Mm. Mohli by nás pozvat, ne? Jako, aby jsme hráli třeba. Mm.
0: Ten vokál na konci tvrdej, teda to mě překvapilo, že jako jeho takovýhle growl.
1: Death metalově.
0: No, jako dobrý. No, tak já teda trošku navážu na toho Síla, co jsem pouštěl předtím. A dáme si ty Alice in Chains, já jakoby, to je prostě pro mě...
1: No teď posloucháš asi hodně, co jsem tak pochopil.
0: Je to tak, ale nedáme si teda song z Alba Dirt, ale samozřejmě si dáme song z Alba Facelift.
1: Jasně.
0: Z roku 90 a ten song se jmenuje We Die Young. Je to titulní song, nebo první song z té desky. A to je mazec.
1: Z roku 90, jo?
0: Mhm. Facelift je 90.
1: A kdy vyšlo Dirt?
0: Dirt 92.
1: Já jsem si říkal, že to... Takže to je starší. To je, no, první, to je první deska.
0: To je první deska. No. A ten zvuk, to je...
1: 90.
0: Tam je Man in a Box, ten song, to je druhý song, myslím, na té desce a... To je něco. Takže to asi není třeba komentovat, myslím, že jsme tady pouštěli už tak 16 songů od Alice in Chains.
1: Po cestě k tobě jsem poslouchal Mad Season.
0: No,
1: tak. Mám hodně rád.
0: Taky dávali vlastně.
1: Dávali, no. To je prostě depka. To je velká depka.
0: Taky není nic veselýho, no.
1: Hrozně často si pouštím jako jeden živák, jak je na YouTube, Mad Season.
0: To je nejlepší, no.
1: To je brutální.
0: Tak jedem.
1: Nic pro veselý lidi.
0: Alice in Chains, We Die Young.

0: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
4: Necítím se psychicky dobře.
5: Já už to nezvládám.
6: Potřebuju poradit.
7: Nejste na to sami.
8: Dny pražské pomoci a péče.
7: Veletrh sociálních služeb.
8: Duševní zdraví.
7: Rodinné poradenství.
8: Služby pro seniory i pečující.
7: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
8: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
7: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
8: Více na praha.eu.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Reklama na Radio 1.
13: Tak to byly Alice in Chains, We Da Young a to je rifáž. To je jako super. A víš, co se mě prostě baví na Alice in Chains jako hodně?
14: Vokály.
13: No, tak to je jasný, ale tam je hrozně zajímavý, že prostě lidi, co cenějí grunge, tak cenějí Alice in Chains, což není nějak zajímavý.
14: To je zajímavý, že to není zajímavý.
13: Ale je prostě hustý, že i lidi, co poslouchají třeba punk rock, tak prostě ty Alice in Chains taky cenějí z většiny. Hardcoreisti cenějí Alice in Chains.
14: Ale prostě,
13: I metalisti cenějí Alice in Chains, ale nebylo tomu tak, jako
14: chceš že... Chceš tím říct, že každý cení Alice in Chains?
13: No vlastně to je hustý, jako, že to zasáhlo hrozně těch žánrů, i když asi v těch devadesátkách, jak jako přebíralo moc grunge, tak si myslím, že to docela dost metaláci jako nezvládali, ale takhle zpětně si myslím, že už nikdo nezatají, že cenil jakoby Alice in Chains.
14: Tak ono, jakoby ten grunge, tak to je takový všechno, jakoby, dá
13: no právě,
14: se říct.
13: Že... To je vlastně, že ty metaláci nedávali to emíčko v tom.
14: Ten grunge dělá asi ten vokál, jakoby.
13: No a to emo taky, že jo, taky takovou tu emoci větší, že to není jenom ten metal čistý, ale ty pasáže jsou vlastně metalový, ale jsou jako...
14: Není to jen nenávist, ale je to i láska.
13: A to právě ty metaláci si myslím, že nedávali. Ale myslím si, že zpětně teď, když řekneš, jo, tajně jsem poslouchal.
14: Tajně?
13: Já ne, tajně, protože já jsem poslouchal do toho i nu metal, což zatím je teďka ještě sprostý slovo, taky co se dá se říct, že vlastně to není zas tak, že to bylo možná ještě větší
14: metal,
13: hejt.
14: Metaláci pořád necenějí.
13: No, to bylo ještě podle mě větší hejt, jako si myslím, když to převzalo, ale ty Alice in Chains prostě, to je jako bomba, no.
14: Je to bomba, no. Koda, že už nehrajou, nebo jakoby hrajou, ale už prostě to není
13: hrajou,
14: jakoby...
13: No, jasně. A dobrý ty desky vlastně, jsou tam vždycky dobrý ty songy, ale celá ta deska pro mě nemá takovej ten...
14: Jako mě hrozně baví ten song Stone, to je takový s tím dinosaurem. Tam jsou za mě jako jedny z nejlepších dvojhlasů jako v hudbě.
13: Jako ty dvojhlasy, to je jako peklo, no.
14: Ty dvojhlasy mě baví, že to furt jako držej, no.
13: A to i s tím srdcem, tam jsou asi tři fakt totální jako bomby songy, ale jako celá ta deska, když si ji pustím, tak mě prostě nehytne jako...
14: Teď hrozně přemýšlím, že je, není zajímavé, že to je nebo zajímavé. V čem bylo? To je zajímavé, to není vůbec zajímavé. To bylo, Jo, to, to bylo vr, nebylo to vr.
13: Já nevím.
14: To je zajímavé, to není vůbec zajímavé.
13: Tak to nevím.
14: No, tak.
13: To jsi nějak rozvášný,
14: jo. Uklidním.
13: No, co jsem tomu ještě chtěl říct? Ty dvojhlasy, ty nový desky jsou vlastně dost v pohodě. Jo, a taky jsem se chtěl teda pochlubit, když si tady říkáš předobjednávky, jak jsem si předobjednal Alice in Chains Repress MTV Unplugged vinylu, takže trošku pár let potom, co to vyšlo.
14: Ale... Jak skoro nestihne dojít k mikrofonu, jak to začíná.
13: No, ale pak si sedne a je to v háji, no.
14: To je.
13: Tak co tam máš dál?
14: Jo, teď jsem na řadě já? No tak to si asi pustíme něco pěknýho, asi si
13: jako
14: pustíme.
13: Přitvrdíme, no.
14: Přitvrdíme, jo, přitvrdíme, dáme si novinku od Contention, americký straight edge, metalcore spíš takovej.
13: Takže ne straight edge, metalcore.
14: Straight edge, metalcore. A dáme si song Second Sun a
13: jako... Ale slunce, ne, ne syn.
14: Slunce. To je divný, že jo? Myslím, by dával
13: dobrý,
14: syn. Jako.
13: Dobrý, dobrý. Dobrý chyta.
14: Ale jako zase zvukově brutální, stejně jako Artillery from Heaven. To bylo brutální album, teďkonc tři songy vyšly.
13: Jaký to má snare?
14: Má to dobrý snare. Jako ne žádnej unikátní, ale je to dobrý snare. Takže si to dáme, no. Contention.

0: americkej strede, čo?
1: Jo. Mm. Hodne sú naléhavé.
0: Ale hodne americký, práve ten, nebo takhle, americký jako metalcore, ten heritageovej, že teďka docela dost výjíždějí ty americký kapely, dost těch, ten metalcore takovejhle, že to má fakt, že to je fakt dobrý, jako, to není ten metalcore, takový ten evropský, nebo jak to říct blbě, nebo metalcore prostě jako metalcore, ale fakt ten strateček má víc toho, jak to říct, je takový živý prostě, je to super a to mě docela baví a teďka těch kapel je hodně, že vydávají. A nebo jsou úplně nový, vlastně minulý díl jsem pouštěl ty...
1: Divine Right.
0: Divine Right a myslím, že se to teďka líhne jak po...
1: Po dešti.
0: No. No, já se přesunu k metalcoreu takovému modernějšímu, i když...
1: Starýmu.
0: I když si dáme z labelovýho debutu kapely Lamb of God song Now You Have Something to Die For. Což je můj nejoblíbenější song z desky z roku 2004, Ashes of the Wake. Tenhle song pojednává, nebo hodně se tam textově je to zaměření docela protiválečně a vlastně to kritizuje i tu americkou jako válečnou, jako celou tu strategii a prostě vlajky na rakvích a takovouhle tu...
1: Prostě Amerika to je válka.
0: Tenhle tu symboliku, což je divný, sam, of course, americky, to supportuje i ty, co tam sloužili vlastně nějak. No a je to jako Afghánistán, Irák, ale ty znáš ten příběh toho Randyho Blythea z toho Prahy.
1: Jo, jo.
0: Ale je to docela nepříjemný takový, jakože...
1: Asi už tady hrát nebudou.
0: No, myslím si, že ne. Ale tahle deska, to si pamatuju. To jsem vlastně byl v prváku. A už v té době ten snare, to byla bomba. Jsem vlastně cenil na téhle desce nejvíc.
1: Celkově no. Lamb of God bicí jsou...
0: Jo, jako jo, jako jo. Je to taková ta kapela, že vlastně Dan z práce tak hodně cení, tak jsme poslouchali i nové věci a vlastně to není vůbec jako špatný, jako je to takový, že to je tak, jak už to je starší kapela, tak si myslím, že by nedošli do stádia, kde by třeba klikali bicí prostě. Že je to furt ten old school metalcore.
1: Což je dobře.
0: Což mi je vlastně sympatický a ty songy díky tomu si myslím, že nezněj tak prvoplánově a současně jako.
1: Tak dneska už je normální klikat ty basu, viď? Tak no, no, jako...
0: Tak naklikali kytaru nějak.
1: Tak dá se, jsem koukal, to je nějaký týpek, je to Čech, ale klikal celý songy prostě.
0: Dobrý.
1: Tak ono jako... už si vygeneruješ a naklikáš to a...
0: Tak ono si udělat AI songy nebo si naklikat celý nástroje, tak to už je jako jedno, no.
1: Jo, no. A radši to AI, abych se s tím nemusel už vůbec jakoby...
0: Přesně, to nemáš žádnou práci. No tak jedem Lamb of God. Now you have something to die for.

0: To je fajnový.
1: Prostě mají svůj zvuk.
0: Ty bicí jsou dobrý, jak jsou takový jako celý umlaskaný prostě.
1: Jo, jako. Ale to je fakt starý, ty to mělo vlastně v roce 2024 tak nějak vlastně to výročí 20 let. No, od té doby už jsou to 2 roky, no. Další.
0: No, čas letí a další nahrávka, co my si pustíme, je ještě o 16 let starší. Je to nahrávka z roku 1988.
1: Jo, takže z druhý desky třeba, nebo z první.
0: Právě, že už ze čtvrtý.
1: To už byla čtvrtá.
0: To už je čtvrtá deska.
1: Ty která?
0: South of Heaven.
1: South of Heaven. Jo, to je brutální deska, no.
0: Tyhle bylo Show No Mercy.
1: Jo, no, jasně.
0: Hell Awaits, Rain in Blood a pak až South of Heaven. A ani to tomu nebrání, aby to byla deska z roku 1988.
1: Jo, a to je brutální deska.
0: Je to super. Dáme si song Mandatory Suicide. Hrozně super. Začíná to tvrdým side to side, kdyby to bylo na hardcore koncertě. A bavím, jak tam Araya spí jako melodicky tady, jakoby na téhle desce víc vlastně mi přijde do trošku a je to prostě bomba od coveru, přes písně, přes historii a odkaz hudbě. Takže dáme si song Mandatory Suicide.
1: Jo?

0: Tak to byli Slayer.
1: Slayeri. Ale teď jsem si uvědomil, že až bude třeba, protože jsme pouštěli už 100 taky...
0: 100 let výročí,
1: ne,
0: Slayer.
1: Když už jsme třeba u 63. dílu a pouštěli jsme podle mě už tak 10 songů Slayer, tak podle mě až bude ta 8. díl, tak už budou skoro všechny Slayer. Těch 17 desek.
0: Jako puštěný, nebo co?
1: No u nás jako puštěných, jo. Jako...
0: Tyjo, víš, čeho bych se chtěl dožít?
1: Sabaty to asi nedáme.
0: No ale teď právě chci něco říct. Že bych, jako, že teď jsem si dal tenhle životní cíl. Že se dožiju, až bude výročí 100 let Black Sabbath, Black Sabbath.
1: Krásno.
0: 2070 to bych mohl dát ještě 44 let, ne? To bych snad...
1: Bys mohl?
0: Jako to bych chtěl dát.
1: No,
0: by
1: no my zažijeme i Cyberpunk 2077.
0: Ty jo, ale víš, jako prostě budu starý už, schnilej a budu říkat, tak tohle dneska vyšla před 100 lety.
1: Prostě pra vnoučatům říkat, ale tohle je muzika. A oni budou poslouchat podle mě jenom...
0: Nějaký bzučení, jo?
1: Jenom bzučení jakoby a vazby. A oni budou říkat, ježiš, ten je starý.
0: A nebo to šíleně pojede, že jo, třeba.
1: No a nebudu říkat, ježiš, ten je starý, tam jsou nějaký bicí a kytary.
0: To bude podle mě něco, že v roce 2070 to bude podle mě něco, jako když si teď pustíš jako nějaký takový ty orchestry, jako.
1: Jo, jakože.
0: Z 30. let třeba.
1: To nějaký páže napsal někde. No tak my jo, se s váma loučíme a dáme si single Comeback It.
0: Novej Chosen Hell.
1: Je to brutálně dobrý teda.
0: Hraju v Praze 27. ledna.
1: Tak nemějte.
0: Se Speedway a Whispers.

0: řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, focaccia, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkikriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Za chvilku jsem zpátky. Jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
9: Reklama na Rádio 1.

CD Nonstop. Máme tu čtvrtek 19. hodinu a je tu s tím také pravidelný pořad CD Nonstop. Dnes padl výběr na indie-kytarovou partičku Feeble Little Horse, která bude znít v jejich debutové desce Heyday ze značky Julia's War, kde vyšla v roce 2021. My si dáváme do CD Nonstopu vůbec poprvé, a to v souvislosti teďka také s jejich letošní už třetí studiovou deskou Bit Not, kterou vydala už americká indie značka Saddle Creek. Kapela vznikla na počátku této dekády v Pittsburghu v Pensylvánii, kdy založila dvojice kytaristů Sebastian Kinsler a Ryan Walkonsky. Po společném odchodu z garážové kapely brzy se k ním přidává i bubeník Jay Kelly a také hlavně frontmanka, zpěvačka, baskytaristka Lydia Slocum. Jejíž příchod pak definoval ten finální zvuk kapely Feeble Little Horse. Kapela původně začínala hraním v takzvaných guerilla koncertech a domácích parties právě v Pittsburghu a později v Philadelphii a hudebně se vyvíjela od takového syrového garážového roku k více vrstevnatějšímu kytarovému zvuku s vlivy noise popu či shoegaze. Skupina debituje hned v roce 2021 právě tímhletím svým prvním albem Heyday pro indie kytarovou značku Julia's War. Deska vychází nejdříve na kazetě a až později o dva roky také jako release na vinilu či CD pro značku Saddle Creek. A tohle album získalo kapele už první širší publikum v rámci internetové indie scény. Pozitivní recenze také získalo třeba na platformě jako Pitchfork. Každopádně oni už vydali před příchodem zpěvačky Lydia Slocum také takový demo EP Modern Tourism, které se objevuje nakonec v roce 2022 na značce Crafted Sound, a to na kazetě. Po úspěchu debutu podepisují Feeble Little Horse smlouvu také s prestižním nezávislým labelem Saddle Creek, který jejich tvorbu celosvětově distribuuje. Jak jsem řekl, vyšla tam reedice první desky Heyday a v roce 2023 také i druhé studiové album Girl with Fish, průlomová deska, kterou si členové kompletně nahráli sami, a album doprovází hlučné kytarové stěny či chytlavé indie popové melodie.

0: také ironické texty o vztazích. S touto druhou deskou Girls with Fish také jedou své první velké americké turné. A doplním, že jste na ní našli celkově 11 takových noise pop indie kytarových skladeb. Potom turné se navrací do studia až v roce 2025, kdy natáčí single This Is Real. To bylo na jaře roku 2025 a své třetí studiové album pak nahrávají během loňského roku a vychází až letos v květnu, předcházeno také singlovkami jako Rewind, Shopping nebo Upside Down. Tohleto třetí studiové album vznikalo tentokrát už pouze v triu po odchodu kytaristy Ryan Walkonskýho a celé vznikalo v domácích podmínkách bedroom studia kapely Feeble Little Horse. Přináší tentokrát pestřejší zvukovou paletu, více experimentování s různými noizovými zvuky a jako ústřední téma desky je digitální izolace, smrt a také náboženská oddanost. Kapela Feeble Little Horse rozhodně zajímavý počin, který jste také slyšeli na rádiu 1 právě nasazené singlovce třeba Rewind. Teď už zde v jejich debutu z roku 2021 na první desce Heyday z labelu Julius War a já vám přeju krásný poslech. CD Nonstop.
1: Oh, I can hear the little ticky guy.

0: Yes.
1: I don't know what I'm doing.
0: Falling asleep.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
5: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
4: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
5: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
4: pozorování
5: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
4: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
5: Od 11. do 13. září.
4: A vstup je zdarma.
5: Více informací na praha.eu.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.
1: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Ano, je to přesně tak, je čtvrtek, tentokrát 3. září, krátce po 20. hodině vy posloucháte Rádio 1. Moje jméno je Jerry a přeju vám hezký poslech. A všem, kteří šli do školy, tak je trošku jako lituju, ale víte, jak jednou na to budete vzpomínat, ha. Tak jako každý týden je tady připraveno 5 novinek na začátek hitparády. Prozradím, že z minulého kola postoupilo všech 5, což je super. Jsem rád, že naše volba padla na úrodnou půdu. No a dneska v žebříčku jsou 3 skladby, které jsou tady 7 týdnů, takže i příští týden se to určitě nějakým způsobem dost občerství. Jinak princip hitparády spočívá v tom, že si zahrajeme vždy 5 nových písniček, které pro vás vybírám, a následně 15 míst v žebříčku hitparády Rádia 1. No a vy vašimi hlasy na stránkách Rádia 1 můžete rozhodnout o tom, jak to všecko dopadne. No a jak to všecko dopadlo, se dozvíte za malou chvíli. Ještě jednou hezký poslech Rádia 1 a pojďme se podívat na dnešní nové kousky. Tak i dnes je to relativně pestré a zahajujeme s brooklynskou kapelou Dive. Ty se objevili několikrát, tuším, že i v Čech,

0: Ach, já jsem je viděl teda kdysi v Americe. Tahle skladba The Fountain je vlastně přípravou na nové album, které vyjde 30. října, bude se jmenovat Zrp. A je docela jako víc shoegaze, než ty skladby, které pamatuju předtím. Album produkoval A.G. Cook. A tak to je asi všecko. Sama kapela říká, že se snaží o co nejnovější alternativu. Přesně říkají The New Alternative. The Fountain, nový single od kapely Dive. To je dnešní první novinka v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tolik tedy novinka, první jmenuje se The Fountain a je od New Yorkských Dive. Posuneme se do Kanady, dáme si skladbu A Display of Emotion, což je jeden ze dvou úvodních singlů spolu s skladbou One Step k albu Numbskull od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Tak oproti tomu singlu One Step, což je klubový track vyloženě, na kterém spolupracuje zpěvačka z kapely Illuminati Hotties, je tahleta věc s názvem Display of Emotion, taková relativně pomalá, melancholičtější skladba. My si ji pustíme jako novinku druhou a jenom dodám, že na desce, která vyjde 21. října, hostují třeba Tegan and Sara nebo MS Paint. Tady Ryan Hemsworth, A Display of Emotion, novinka druhá.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Slyšeli jste dnešní druhou novinku A Display of Emotion od Kanaděna Ryana Hemswortha. No, pokračujeme dál, posuneme se za Američankou Jennifer Lee, která si říká Toki Monsta, DJK a producentka z Los Angeles. Vydala nový single na svém vlastním labelu Young Art Records, skladbu Memory on the Run. Tak jo, tak je tady Toki Monsta.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Toky Monsta a další novinka na Rádiu 1 v rámci hitparády, skladba s názvem A Memory on the Run. Celkem pohoda minimálně zde ve studiu. Doufám, že u vás tak nějak jakože taky, protože Rádio 1 je vhodné k tomu, aby pohodu nějakým způsobem vytvářelo. Možná k tomu pomůže i následující skladba. Denzel Curry, rapper z Miami a Kenny Beats rádi vydávají spolu. A vydali single s názvem Difference, kam si navíc pozvali zpěvačku, která se říká Jeba, a připravují desku, která naváže na jejich uznávané EPčko Unlocked z roku 2020. Tak jo, na tom albu dále bude spolupracovat Jake Pack Mafia například. Difference featuring Jeba, Denzel Curry, Kenny Beats, další novinka na Rádio 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: je.
1: Čeká nás už jenom jedna novinka a to budou londýnští Sorry. Kapela vedená zpěvačkou Ashou Lawrence. Single Tom Will Smack Your Ass, což je podle mě docela minimálně zajímavý název, vyšel 19. srpna. Vyšlo také video s motivem plácání pozadku, tak jak sám název napovídá. A tato věc navazuje na jejich loňský album Cosplay a my si teďka tuhle tu skladbu zahrajeme jako poslední novinku. Sorry a Tom Will Smack Your Ass.
2: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak uběhl nám prvních plus minus 20 minut hitparády. Celkem rychle jsme stihli projet všechny novinky tohoto týdne. Ta skladba, která dozněla, se jmenovala Tom Will Smack Your Ass. Abych to řekl správně s tím britským přízvukem. A od kapely Sorry předtím jste slyšeli Denzela Curryho, Kennyho Beatse. Možná pár vět o tom, že hitparádu vysíláme vždy ve čtvrtek ve 20 hodin v premiéře, tady od nás ze studia z Vinohradské ulice, a následně reprízu v 9 hodin dopoledne, takže zdravím zejména nedělní posluchače. Nemá být moc hezkého víkendu, prej, tak jestli jste zachumlaný někde a posloucháte rádio, tak tím líp. Rádio 1 pro vás vysílá už 35 let 24 hodin denně. Totéž se dá vlastně říci o hitparádě, která byla odvysílána poprvé v roce 91. Na webu hitparády, samozřejmě teda na webu Rádia 1, na stránkách hitparády je možné hlasovat. Jinak pokud jste si někdy všimli, tak je tam i odkaz ke stažení, kde jsou třeba výsledky celoročních hitparád za celých 35 let. A když už jsme u té celoroční hitparády, tak my jsme se s kolegyní Janou Kománkovou domluvili, že společně odvysíláme tento pořad začátkem ledna. Dřív to měl být Silvestr, ale vzhledem k tomu, že táhnu někam pryč, tak to bude hned, tuším, že 7. ve čtvrtek. Pokud nevíte, co je to celoroční hitparáda Rádia 1, tak je to speciál, čtyřhodinová verze vysílání, kde si hrajeme to, co stihneme, v podstatě 40 nejúspěšnějších skladeb ze všech hitparád za celý rok, tentokrát to bude z rok 2026. Pokud zahlasujete do hitparády, tak pro čím víc skladeb tam zaklikáte, tím větší sílu má váš hlas. No a vzhledem k tomu, že už jste v té vyvolené skupině těch, kteří zahlasovali, tak můžete být ještě vyvolenější a můžete získat nějakou cenu. A dneska třeba si budeme rozdávat lístky na koncert Arrested Development. Ti budou hrát 17. září, tak je to jedna z legend z devadesátek, tak to určitě bude radost doma u těch, co vyhrajou, ale o tom si řekneme později. Na příští týden budeme rozdávat lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidávají i Arms and Sleepers, vám dobře známý z Rádia 1, a to bude koncert v Cargo Gallery 29. září. Takže pokud chcete tyto lupeny získat, tak hlasujte celý týden od dnešní 22. hodiny až do příštího čtvrtka, cirka 15. odpoledne, a můžete lístky třeba vyhrát. Úplně mě vyschlo, jak pořád mluvím, takže pojďme dál. Dostaneme se k 15. místu, kam klesli ze sedmičky Sylvan Esou, což je manželský pár muzikantů ze Spojených států. My si hrajeme skladbu Concrete Glen, která předznamenává nové album. To vyjde 11. září. Hezký poslech, Rádia 1 vám přeje Jerry Žák.
1: Tak, že my jsme vám pro legraci.
2: No.
1: Poříčte, vy hihňáko jedna, tak já vám tady něco povím.
2: Nebe až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
1: Rádio, rádio to nic není. Já se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
3: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
1: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?

Tak naprosto na pohodu skladba Concrete Glen od dvojice Sylvan Esau. Teprve 2 týdny v hitparádě Rádia 1, nyní místo 15. 6 týdnů už je tady chlápek z New Yorku, který se říká This is Lorelei, skladba Billy Came Back. A jenom dodám, že jeho debutové album vyjde 11. září. Posloucháte Rádio 1.

Oslava chlápka z karaoke baru oblíbeného právě kapelníkem projektu This is Lorelei, Billy Came Back. 14. místo Vitprádi Rádia 1. Následuje Julia Holter a její věc s názvem Fantasy. Její album Materia vyšlo 21. srpna. Rozhodně poslechněte, velmi milé.

0: Posloucháte Rádio 1 a v tuto chvíli už se dostáváme ke 12. místu. Tam je jedna z prvních pěti novinek postupujících do tohohle kola. Britská písničkářka, tentokrát ale žijící v New Yorku, Fan Lily. 23. října vyjde již čtvrté album Win-Win a tady je líbezná věc s názvem Sleeping.
1: Takže zvuk
2: jede.
1: Kamera
2: jako jede.
1: 91,9 poprvé.
3: Rádio 1.

Skladba Sleeping od Britky Fen Lily postoupila z novinky na místo 12. No a teď už za Mattem Berningerem, zpěvákem The National, který po vydání už své druhé desky loni, která se jmenovala Get Sunk, vydal novou věc s názvem Martini Mi Fazzo, která je aktuálně na místě 11. zatím 3 týdny v žebříčku.

No a teď z Vesela, a to konkrétně za čtvrtý Fuji and Miyagi. Skladba Lowest Common Denominator, další novinka z minulého kola.

Na Rádiu 1 posloucháte hitparádu z datem 3. září roku 2026 a my se pomalu dostáváme vlastně do poloviny pořadu, což znamená, že jsme za 10. místem, to byly Fuji and Miyagi. Čtyřka z Brightonu a 30. října jim vyjde nová deska s názvem New Shiny Object. No a teď nás čekají dvě skladby, které už to mají celkem spočítaný, protože jejich pobyt dosahuje 7 týdnů v hitparádě, což je pravidlo, které říká, že vlastně po těch 7 týdnech skladba vypadává a uvolní tak místo nějaké jiné skladby, logicky. Lost Boys, věc z desky Lost Weekend od Phoebe Bridgers, ta deska vyšla 14. srpna, také se drží na místě 9., stejně jako minulý týden, a v týdnu je v hitparádě právě jmenovaných 7.

Na rádiu 1 jste slyšeli Phoebe Bridgers a skladbu Lost Boys. Tahle věc tady byla 7 týdnů a musím říct, že se mi vůbec jakože neohrála, i když samozřejmě ten refrén je jako dosti výrazný. A musím říct, na rozdíl od té skladby, která bude následovat, to jsou Django Django, který taky končej na místě 8. po 7 týdnech, i když si teda polepšili o 4 příčky. A musím se přiznat, ale berte to jako čistě můj jako osobní jako pohled na věc, že skladba Cameos se by přeci jen trochu dost ohrála. Nicméně tímto nechci říct, že by se, jako, jste se na to měli dívat stejně, že jo? Ale to vy víte. Co chci ale říct je, že 6. listopadu Django Django vydají novou desku s názvem Doveland. 8. místo Cameos.

Tak to bychom měli, 8. místo známy. Na 7. místě jsou Blond Redhead, trojice z New Yorku, japonsko-kanadská. Po třech letech vydali svůj nový single s názvem Blood Spilled a vy jste ho poslali minulý týden na 6. a teď se drží na místě 7. Ještě dodám, že vlastně pokud byste měli pocit, že vám ve vysílání hitparády Rádia 1 anebo ve vysílání Rádia 1 obecně něco chybí, třeba nějaký song nebo kapela, tak určitě můžete napsat na adresu hitparada@radio1.cz. Vaše tipy jsou vítány. Blond Redhead v hitparádě.

0: Rádiem 1.
1: Jasně, jak jinak. Tady jsou The Drums. Skladba It Didn't Matter je novým singlem newyorského projektu The Drums Johnnyho Pierce a spolupracovala na ní iránsko-americká dark wave zpěvačka Maré. Šesté místo už.

Na Rádiu 1 jste slyšeli už čtvrtou postupující novinku z minulého kola. It didn't matter, the drums. No a teď jsou tady američtí dinosauři Dinosaur Jr. Several Got Away už 6 týdnů je parádě, no a před týdnem vyšla nová deska The Near. Takže další materiál k poslechu.

Posloucháte Radio 1 a nám teď doznělo už páté místo v podobě skladby Several Got Away od Dinosaur Junior, který už jsou tady 6 týdnů. No a ještě jedna novinka nás čeká. Nejvíc si to namířil Belgičan Warhouse, tedy Martin de Volder. Před dvěma lety vydal svoje úspěšné album Karaoke Moon, no a nyní je to zatím single The Baby. Z novinky až na místo čtvrté.

0: No koukám, tam to pěkně utíká. Tohle to byla relativně krátká věc od Warhouse The Baby. No a pojďme se podívat dál na třetí místo, ale předtím ještě pár informací.
1: Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of lawn on willow, has been added a new noise.
0: Tak Hit Parádu můžete slyšet vždy ve čtvrtek, případně v neděli v repríze. Pomalu si blížíme do finále. Máme za sebou čtvrté místo a to znamená, že teď si řekneme skladby, které z Hit Parády vypadly, tak všechny novinky se umístily, takže ze žebříčku šlo pět věcí. John Glacier a její skladba Bond Girl, dále Salome, I'm Lazy, I Admit, Rose Grey, Just Be Bodies, Boards of Canada, Father and Son a Imogen Heap a John Hopkins, Reckoning. Samozřejmě tyto skladby u vás neupadnou zapomnění. Všechny, které jsem jmenoval, rozhodně stojí za poslech. Ale halt, museli uvolnit místo skladbám novým. Do Hit Parády se hlasuje na stránkách Rádia 1. Na těchto stránkách naleznete dále spoustu třeba kulturních typů, typů na novou muziku i vlastně komentovaný seznam nové hudby, kterou každých 14 dní v Rádiu 1 vlastně jako zavádíme do vysílání. Myslím, že v sekci ke stažení jsou taky jingly, tak pokud byste si chtěli domů pořídit některý z těch našich desítek jinglů, který nás provázejí už desítky let, tak můžete. Ještě jednou díky všem za hlasy a jsou tady tři výherci dnešních lístků na koncert hiphoperů Arrested Development. Ti vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru, což je za 14 dní přesně. A tady máme výherce Miroslav Hroch, Gabriela Kelišová a Pavla Špiváková. Velká gratulace, užijte si Arrested Development. Svoje jméno naleznete také dnes po 22. hodině na webu Rádia 1 v sekci Hit Paráda. Tam konec konců ve 22 hodiny najdete i žebříček, který je právě vhodný k hlasování do tohoto kola po celý

A tradičně se taky podíváme na nějakou retro skladbu. Dneska jsem sáhl do roku 1998, koukal jsem na nějaký hudební pořad, jehož jméno jsem zapomněl, no dokument, ale zaslechl jsem tam jednu ze skladeb od kapely Hole, tedy od kapely, kterou vedla Courtney Love. Kapela, která se snažila několikrát vzbudit, ještě někdy v roce 2020, ale myslím si, že už to nějak asi úplně jako nepůjde. Sáhl jsem po desce Celebrity Skin, kterou si určitě pamatujete i z vysílání z Rádia 1, je to jejich třetí deska, pokud se nemýlím. Vyšla 8. září v roce 98, tak je to celkem tematický. I časově. Tehdy vlastně v té kapele hrála třeba Melissa Audermaur, která později hrála ve Smashing Pumpkins. A taky se na té desce autorsky podílela, ještě třeba kromě Billyho Corgna, taky ze Smashing Pumpkins právě. Já jsem si nevybral hned tu první skladbu, kterou asi znáte. Já jsem si vybral jinou skladbu, ta se jmenuje Boys on the Radio. A tady jsou tedy Hole, rok 1998.

0: schmeckt gut. Radio 1.
1: No a už se dostáváme k místu třetímu, kde jsou Queens of the Stone Age a zpěvačka Nikki Lane. A taková demáčová záležitost, rychlovka ve studiu s názvem Easy Street.

Queens of the Stone Age featuring Nicky Lane, Easy Street, místo třetí. No a teď je tady dlouho týdenní nebo dlouho opakovaná jednička hitparády Rádia 1, PJ Harvey a její skladba Voyager. A to znamená, že máme v záloze ještě jednu věc, která jí předstihla. Dnes tady naposledy, protože 7 týdnů, hleda, že by se vrátila na první místo příští týden. No a zítra tedy ve čtvrtek, 4. září, teda v pátek 4. září jsem chtěl říct, tuhle skladbu budete moci slyšet i v Kongresovém centru v Praze, protože tam bude profesor Brian Cox přednášet o kosmologii a o vesmíru. A právě pro tuto show napsala PJ Harvey skladbu Voyager. 2. místo.

někdejší jednička hitparády, nyní místo druhé, PJ Harvey a Voyager. No a o tu jedničku tentokrát se postarala novinka z minulého kola, ta pátá, úplně nejvýš postupující. Jsou to Fontaines DC, irská kapela, která vydala nový single s názvem Marianne a ten vás zaujal natolik, a já se vlastně nedivím, že jste ho poslali svými hlasy až na první místo. Když jsem minulý týden tuhletu skladbu nasazoval do hitparády, tak jsem netušil, že další den bude oznámen koncert v Praze, který proběhne 30. října. No a předtím vyjde ta nová deska, ta bude 10. října, tak se máme na co těšit. Jak na desku, tak na koncert. Fontaines DC, Marianne, skvělá věc na prvním místě hitparády.

Fontaine DC, který zahrajou 30. října v Praze. Pokud se nemýlím, tak koncert byl celkem rychle vyprodán. Ale třeba se ještě najde nějaká cesta, jak se tam dostanete. Marianne, první místo v hitparádě Rádia 1, novinka z minulého kola.

0: Posloucháte Rádio 1.
1: No a tady už je krátká rekapitulace dnešní hitparády. Novinka první, Dive, The Fountain. Novinka druhá, to je Kanaďan Ryan Hemsworth a skladba Display of Emotion.

Toki Monsta, Memory in the Run, to je novinka třetí. Dále jsem tu měli Denzel Curryho, Kenny Obíce, Difference featuring Jeba. A novinkou poslední jsou Sorry a skladba Tom Will Smack Your Ass. Na 15. místě se nám vyskytují Sylvana Sou a skladba Concrete Glen. A 14. This is Lorelai, Billy Came Back. Fantasy, tak se jmenuje skladba na místě 13. Julia Holter. New Yorkská písničkářka Fan Lily a její skladba Sleeping z novinky na místo 12. Martini Mi Fazzo, Matt Berninger, 11. A novinka z minula, Fugia and Miyagi, Lowest Common Denominator. Desítka. Lost Boys, Phoebe Bridgers, 9. místo a 7 týdnů je parádě, čili konec. To platí také pro skladbu Cameos od Django Django, 8. místo. Sedmička Blonde Redhead, Blonde Spilled. Šesté místo obsadila jedna z novinek z minula. Je to projekt The Drums a skladba It Didn't Matter featuring Maré. Several Got Away, Dinosaur Junior. Šestý nuit parádě, nyní místo páté. Warhouse, The Baby, novinka z minulého kola, čtyřka. Queen of the Stone Age, romantická věc na zemi Easy Street, je na místě třetím. PJ Harvey, Voyager, místo druhé. A jednička Marianne od Fontaines DC nám zakončila dnešní žebříček. No a mě bylo potěšením tady s vámi trávit hitparádu na Rádiu 1 a budu se těšit příští týden 10. září zase ve čtvrtek ve 20 hodin naslyšenou u další hitpošky. Mějte se krásně.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
2: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
1: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
5: Necítím se psychicky dobře.
6: Já už to nezvládám. Potřebuju poradit.
7: Nejste na to sami.
8: Dny pražské pomoci a péče.
7: Veletrh sociálních služeb.
8: Duševní zdraví.
7: Rodinné poradenství.
8: Služby pro seniory i pečující.
7: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
8: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
7: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
8: Více na praha.eu.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
12: Reklama na Radio 1.

0: Zněl skoro vánočně tahle druhá píseň.
1: Ten byl trochu halekací úvod, ale výzva a odpověď je v podstatě základem moderní hudby, ať je to ze Švýcarska či Rakouska. To
0: byl přednáška, výborně.
1: To byl Zeal and Ardor při propojení jako tradičních černošských písní s metalem, protože pokud je Bůh s utlačoviteli, tak devil is fine. A Jana tvrdí, že švýcarský kapely jsou divný, no, nevím. Proto má asi ráda Young Guts.
0: Tak jako já to nemyslím jako jako kritiku, prostě jsou divný. Jinak Young Guts teďka budou vydávat živý album a se na něj dost těším.
1: Tak vidíte.
0: Pod stromeček si koupím Young Guts a vyjdu nějak jako na podzim přesně na ten vánoční trh.
1: Třeba ti je nějaký starší pámbíček nadělí.
0: Jako starší pán, jako pámbíček je, myslím, věku jako přejiště, jaký by měl, jako, to myslíš, jako, že ještě pak nějaký mladší pámbíček.
1: No, minimálně ty, co chceš.
0: My, ale no, tak jestli, jako to teologická otázka, jestli jako Baby Jesus může jako darovat Young Guts, jestli to třeba jako není proti nějaký doktríně. Každopádně mám ráda i různé další švýcarské kapely a ze Švýcarska dál.
1: Ze Švýcarska se už dá jít dál jenom do Rakouska. To znamená Robert Pavliček alias Bobby Wood a jeho příspěvek na mixtape poslednímu albu kapely Cindy. A to byla ta druhá píseň, která se jmenovala Einach. Máš nějaký silný názor k rakouským kapelám?
0: Ne, tak jako jsou dost rozmanité od Dua Kruderdorfmeistera až po nějaký metalisti, ale nemám nějakou jako představu, že něco zásadního spojuje.
1: Jo, no tak já bych k tomu dodal, že David Hasselhoff má pěkný auto a dovolil si dokonce coverovat Jesus and Mary Chain.
0: Takže... A dokonce ještě na to je zajímavý to, že ten cover není tak strašný. To mě na tom nejvíc se jim jako udivilo.
1: Asi pije víno od Kruderdorfmeistera.
0: Tak, mají vlastní.
1: No a v tomhle tom duchu se bude hodit krautrock přenesený
0: zelený do... Zelený rok k tomu vínu.
1: Do Boulder County. Trio Prairie Wolf a skladba Dream Logic. Jsou to vlastně, je to jako trio, ale vlastně jsou čtyři, protože právoplatným členem kapely jak ve studiu, tak na koncertech je na historický bicí automat Ace Stone Rhythm Ace z 60. let.
0: Přednáška?
1: Ne, přednáška.

trpětlivě to odbubnoval Ace Stone. No a australský písničkář Charlie Avon a jeho kapela mají čerstvý album, který se jmenuje Of Nothing, a nás čeká píseň Despair and Devotion.

0: Mind, to byly Swans, tuhle věc můžete znát i ze solového alba Michaela Gary. Trocha patosu neuškodí. A pak budou následovat Get Down Services, kteří naopak nepěstují patos vůbec žádný a pěstí si raději břicha.
1: Já bych je docela rád viděl naživu.
0: No to já taky, jako já ty si říkáš, že chci vidět naživu kvůli těm břichům kapitálním.
1: To je jasný. Jana získala takovou obsesi na ty jejich body pozitivistický fotky.
0: Ne, obsesi jenom fascinuje. Fascinuje, jak prostě někdo s takovým jako gustem ty pupíky jako různě vystavuje. No,
1: tak se projevuje obsese.
0: Ne, to není, to si pleteš. Možná si pleteš různá slovíčka, ty přednáško.
1: Mě baví teď ta čerstvá fotosession s Brokovnicí.
0: Kdo tady má obsesy? Já třeba jako vůbec nevím, že mají čerstvou fotosession, ale oddaný fanoušek břich to ví.
1: A plišovým tučňákem ano, a Jana vám jí na vyžádání ráda pošle.
0: Ano, tvůj sekretariát pošle tvou sbírku fotografií, případně odkaz na ty fotky, abyste mohli obdivovat břicha skupiny Get Down Services.
1: Na který má Jana obsesy. A pak triky a jeho synovec, teda rozumějí syn kámoše z dětství, Mitch Sanders. Oba jsou sice z různých generací, ale mají toho víc společného, než by se zdálo, znají se od Sandersova mala a mimo jiné chodí do stejných.
0: Od Sandersova mala.
1: No jasně. Pocházejí z těch, dalo by se říct, v určitém smyslu nejhorších sousedních dělnických čtvrtí v jižním Bristolu.
0: Jako Holešovice.
1: Nevím, jak je to v Nowell West a v Hengrove, ale myslím si, že možná teď podobný, ale dřív možná mnohem horší. Chodí do stejných hospod. Tahle ta deska si pomalu, ale jistě u mne jako vyrejvá stále hlubší posluchačskou brázdu.
0: Jak to vypadá?
1: A k těmhle dvěma brachům...
0: Počkej, popiš mě posluchačskou brázdu.
1: No, to, buď to máš a víš to, anebo to nemáš a nikdo ti to nevysvětlí. Takže k těmhle s těm dvěma brachům se přidal ještě další bristolský mladý reper, který se říká Run Red Rambo a skladba se jmenuje Be Still in the Pain.
0: Ano, když máte brázdu, máte i pain.

0: Tak to bylo Fungl nový album Dark Making britského jednomužného projektu He Didn't. Pro mě teda naprostá bomba a čistá nádhera. To fakt jsem z toho nadšenej. Písnička Industry Nostalgy.
1: Jak krásná záležitost. Teď nás čekají Clock DVA, kapela, kterou asi mnozí z vás poznali v době, kdy byly takovými elektronickými průkopníky, ale předtím byli kytaroví, až tak kytaroví, že jejich kytarista chvíli hrál se Susan the Banshees. A v obou těchto iteracích umějí být dosti mocní. A mocná je i čelistka, punkerka a písničkářka Nina Wendell Lind, která zazní po nich. I teď samozřejmě můžete psát.

There's no light to look towards.

wonder when the time will be resolved.

0: Hey, hey.
1: Nothing gonna make me stay. Hey, hey. Starší Cass Hilton for Painfully Alone a nádherná píseň Suitcase in Hand.
0: Jo, to hej, hej je opravdu kategorie ušní červ, který vám zůstane v hlavě.
1: No a pak přijde ještě starší, možná vlastně dnes úplně nejstarší píseň Augustus Pablo a skladba AP Special. Tentokrát místo melodiky bude nádherný klavinet.
0: Tak posloucháte 105. díl pořadu Sleep Clubbing na Rádio 1.

0: Tak to byla skvělá píseň Something Like Dreaming z aktuálního nového alba Sonic Booma a Pandy Bera, dvou to je, sousedů.
1: Question of when, můžete vám samozřejmě psát o tom, co jsou vaše otázky.
0: No a nás čeká další duo, tentokrát dvou Rakušanek, které jsou napevno usazené v Londýně. Říkají si Carbside Lamps Air a což je taková nějaká podivná rostlinka s chlupatými listy. A uslyšíte píseň No Ordinary World, druhý single z debutového EP, který vyjde v září. No a pak hodně podivná.
1: Jaká jiná než podivná, samozřejmě.
0: Píseň Krab od Saula Adamčevského, respektive Insecure Man. A k tomu přidáme takovou malou drobnost z dorozumívacího alba, který už jsme si tady něco pouštěli. Making Friends od Dua Orsoberblau, což nám tak trošku hezky zaciklí to Portugalsko.
1: Tak a já vám ještě mohu dodat k tomu informaci, že ta rostlinka se česky jmenuje Čistec vlnatý, což je snad ještě krásnější než Lamps Ear.

teď nastane znervozňující psychedelie Elaine a pak San Francisco Cindy a jejich stařilej cover Francoise Hardy.

Das ist mir gerade.

0: panečku Cajdáček, pan, kdo je tady na Cajdáčky? No. Krásná věc, samozřejmě ne, krásná písnička od Sendy.
1: Z loňskýho alba s hezkým názvem Late It's Raining, což bylo taky víc než aktuální, přichází francouzský partnerský duo Verité Synthetic a my si pustíme jejich vpravdě domáckou a útulnou píseň Pencil Stories. A domácké konejšivě zní i pilotní single Out of Tune z nové desky amerického písničkáře Jeffrey Silversteina.
0: No a jinak ten druhý hlas v té skladbě je dosti nedomácký člověk jménem Devendra Banhart.

0: No a teď jsou připraveny podstatně méně domácké věci. Načne to otvírák Everything Always Changes ze společného projektu polského producenta 2K88, který se dal dohromady s londýnskými hudebnicemi Biankou Scout a Lauren Dufus a do party přibral ještě Rainy Millera. A výsledkem je docela zneklidňující dystopický album, pro který recenzenti vymysleli hodně hezký charakteristik, jak to tak bývá, například fraktální pop, anebo tu mám hodně rád hypnagogické R&B.
1: Takže tak si snad to užijte. Tady u toho neusneme, že to je hypnagogické R&B. No a pak americký písničkář Marco Sepe s vnitrnou skladbou Take Me Away a potom tajuplný undergroundový elektronický lo-fi projekt, který má všem kořeny v Gruzii a má název 0018.
0: Už jsme si ho tady hráli, oni taky se označují jako One Infinitive Sense, nevím. A Gruzínec, aby se v tom vyznal, pustíme si.
1: No tak, nekorektní budou ti psát mladí, že
0: How could I resist? Boomer.
1: Víš, že tady ti už jeden člověk psal, se ti blíží padesátka, tak bacha na
0: so. How could I resist?

to me

Whatso takes my will, I have a role.

0: skočná rozverná píseň Haukura je ze 105. díl Sleep Clavingo.
1: No a i když máme půl hodiny do konce, tak nás jako v podstatě čeká jen povznášející konec.
0: Konec takže zvící ovšem několik rozsáhlých a krásných písní.
1: Tak nejprve si připomenem skvělý koncert v Dražďanském Park Hotelu Bílý jelen. Už to samotné prostředí stálo za to. No a i když byl...
0: Můžeš klidně vyprávět o tom.
1: Bonnie Prince byli na sezení, tak to stejně byl vynikající koncert, takže si pustíme I See a Darkness, při které světelkoval. No a pak přijde Sonic Boom se svýho vzácního debitu s písní Help Me Please. To album dalo vzniknout vlastně jeho samostatnému projektu Spectrum, a i když v tu dobu už se Spacemeni nepěkně rozpadali, tak na tomhletom albu jsou ještě pěkně, všichni pohromadě.
0: Já myslím, že předtím se rozpadali pěkně a až později nepěkně.
1: Ne, oni se rozpadali nepěkně, ale tady mu pěkně všichni přišli pomoc s jeho solovkou, včetně Jasona Pierce, který šel cestou Spiritualized. No a nakonec to bude v téhleté trojici téměř svaté. Majstrštyk od Billa Callahana, What is Still z jeho velmi povedeného bilančního alba My Days of 58.
0: Tak definiční píseň, řekněme. Takže Bonnie Prince byli Sonic Boom a Bill Callahan.

so still.

0: Sleep Clubbing 105 opravdu končí. Mějte se hezky. Příjemný zbytek večera. Je vcelku jedno, kdy to je. A vyprovodí vás Elvis Presley v podání Julie Cruise. Summer Kisses, Winter Tears.
1: A je vymalováno. Naslyšenou se dalšího týdne.

0: Sleep clubbing.
1: Sleep clubbing.
2: Každých 14 dní
3: od 10 večer
0: enter the sleep mode.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Nula. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

0: kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

like that. But it's all like... Přátelé, komu tady hučí Rádio 1?

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Radio 1.